0: při zakoupáním a plaváním až ve chvíli, kdy teploměr stoupá nad 28 stupňů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: V ukrajinském Kyjevě večer demonstrovali tisíce lidí, protestovali proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády oblíbeného ministra obrany Michaila Fedorova. Podobné protesty se konaly i včera. 35-letý Fedorov se těší značné oblibě a byl vnímán jako reformátor ukrajinské armády. Fotbalová Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obrancům. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražském klubu smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. A ještě počasí na sobotu. Víkend přináší ochlazení. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů, jen na jižní Moravě se udrží do 30. Čekáme oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí, už nikdo nedělá.

večer, to už jsem skoro spal. Když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

A v tu chvíli jsme spatřili, jak velký je náš cíl. Ten křižník začal pálit hned a spustila se řeš. Já řekl si hochu domů, už sotva dopluješ. Buď mi, anebo oni, se na dno dostanem. Kdo vyhrál, to se uvidí až někdy nad ránem. My všichni známe příběh ten a ty ho taky znáš.

nejlepší fór. Když skončila se válka, já v novinách to čet, že větší bitvu oceán nezažil za 100 let. Dnes už nikdo neví moc o bitvách na moři, že se žraloky rvali se i malí úhoři. My všichni známe příběh ten a ty ho taky znáš.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Má!

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Festival Colors of Ostrava dohnali bouřky. Pořadatelé festival zhruba na hodinu večer přerušili. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 9 večer program pokračoval. Chvílemi různě silně pršelo. Mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nezpůsobila. Hasiči v Moravskoslezském kraji kvůli bouřkám nezaznamenali větší škody. Výjížděli pouze k jednotlivým případům, nejvíc v Ostravě. Šlo především o odstraňování spadlých větví nebo stromů a čistili taky ucpaný kanál. Soud potrestal starostu Jetřichovic na Děčínsku za pokus o dotační podvod pokutou. Marek Kny musí zaplatit 365 tisíc korun. Obec žádala o proplacení peněz na opravu cesty, která se používala při požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Kny podle obžaloby v žádosti v rozporu se skutečností uvedl, že cesta byla poškozena při evakuaci obyvatel při požáru. Za stejný čin čelila obžalobě i obec. Soud ji potrestal 3letým zákazem přijímání dotací. Obžalovaní se na místě odvolali, státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Starosta, kterému hrozilo až 8 let vězení, vinu odmítá. V Liberci by mohla vzniknout takzvaná školní ulice. Město prověří, jestli je možné omezit průjezd ulicí Vrchlického v Ruprechticích před začátkem vyučování. Největším rizikem jsou paradoxně rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí autem. Náměstek libereckého primátora Adam Lenner říká, že věc řeší na základě podnětu od občanů.
2: Ta situace není aktuálně v době obzvlášť ráno úplně bezpečná, protože rodiče dovážejí děti prostě až ke škole. Kdo to zná, tak u košku. Prostě tam dopravní situace, když se tam každý otáčí a vyjíždí, není dobrá.
1: Náměstek předpokládá, že v případě souhlasných stanovisek policie a dalších orgánů by dopravní omezení mohlo začít platit nejdřív příští rok. Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie na Trutnovsku. Nejedná se o klasické padělky, ale o napodobeniny, které můžou sloužit ke hře anebo reklamě. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodu. Tyto nepravé bankovky lze poznat i podle toho, že místo sériového čísla obsahují polský text. Na Slovensku končí éra tří zdravotních pojišťoven. Dvě soukromé se sloučí a na trhu tak bude fungovat jen jedna státní a jedna soukromá. Ohlášené spojení vyvolává kritiku. Analytici to považují za negativní signál. Nejsilnější vládní strany ale tvrdí opak.
3: Suma, za kterou kupuje pojišťovna Dôvera konkurenčnú Unión, nie je známa. Financie je poskytne akcionár z vlastných zdrojov. Kritici tvrdia, že pojištenci by profitovali skôr z väčšieho počtu zdravotných pojišťovní, než z ich ubúdania. Vládne strany Smer a Hlas už dlhšie hovoria o fungovaní iba jednej štátnej zdravotnej poisťovni na trhu. Opozícia už vyzvala protimonopolný úrad, aby sa kúpou Uniónu Dôverou bezodkladne zaoberal. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou speciální prsteny. Světová federace FIFA prsteny rozdá po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny budou poté individuálně upraveny a šampioni obdrží později. Na prstenu bude zobrazena trofej pro mistra světa a detaily specifické pro šampiony. A přidám i počasí na sobotu. Oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů. Na jižní Moravě se udrží až u 30. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů.

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Vedení ODS odmítá na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí proto zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Připomínám, že bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Počátkem týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Univerzita Karlova plánuje zrušit ústav translatologie. Ten se specializuje na překlad a tlumočení. Jeho absolventi pracují po boku politiků, umělců nebo soudců a usnadňují komunikaci. Záměr vedení fakulty se nelíbí vyučujícím a odborníkům. Pokud bude návrh schválen, začne platit 1. ledna 2027. Ke změnám se chce vedení školy uchýlit z ekonomických důvodů.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: VZP varuje před podvodníky. Falešné SMSky a e-maily z klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny lákají citlivé údaje. Kyberšmejdi vyzývají k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí přitom ale získat přístup k bankovním účtům.
2: Přiložený odkaz člověka dostane na sfalšované stránky pojišťovny, kde se postupně prokliká až k placení členského poplatku. Tímto ale nemusí končit, protože vyplněné citlivé informace jsou pochopitelně dále zneužitelné. Pokud i na vás zloději zacílí podvodnou zprávu, úplně stačí ignorovat a máte vyhráno. A pokud se už prokliknete na falešný web, jednoduše si můžete ověřit situaci pohledem na plné znění odkazu na horní stránce obrazovky. Ta oficiální, které se v případě reálné pojišťovny není třeba bát, má jednoduchý odkaz www.vzp.cz. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Provozovatelé koupališť na Zlínsku první část sezony chválí. Hodně slušné tržby jim totiž přinesly už červnové tropy, ale taky červenec se většinou chová letně.
3: Schoda napříč Zlínským krajem, starosta Vlčnova Petr Kašpařík i mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová mají úplně stejné názory. Červnové tropy budiž pochváleny, koncem toho měsíce zaznamenaly turnikety. Ve Vlčnově denně 800 samoochlazovačů, v Otrokovicích dvakrát více. A to ještě nabízí své služby úřeď. Řeky Moravy, průzračné štěrkoviště. Současný stav věcí. Lidé míří za koupáním a plaváním až ve chvíli, kdy teploměr stoupá nad 28 stupňů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: V ukrajinském Kyjevě večer demonstrovali tisíce lidí, protestovali proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády oblíbeného ministra obrany Michaila Fedorova. Podobné protesty se konaly i včera. 35-letý Fedorov se těší značné oblibě a byl vnímán jako reformátor ukrajinské armády. Fotbalová Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražském klubu smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. A ještě počasí na sobotu. Víkend přináší ochlazení. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů, jen na jižní Moravě se udrží do 30. Čekáme oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Festival Colors of Ostrava dohnali bouřky. Pořadatelé festival zhruba na hodinu večer přerušili. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 9 večer program pokračoval. Chvílemi různě silně pršelo. Mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nezpůsobila. Hasiči v Moravskoslezském kraji kvůli bouřkám nezaznamenali větší škody. Výjížděli pouze k jednotlivým případům, nejvíc v Ostravě. Šlo především o odstraňování spadlých větví nebo stromů a čistili taky ucpaný kanál. Soud potrestal starostu Jetřichovic na Děčínsku za pokus o dotační podvod pokutou. Marek Kny musí zaplatit 365 tisíc korun. Obec žádala o proplacení peněz na opravu cesty, která se používala při požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Kny podle obžaloby v žádosti v rozporu se skutečností uvedl, že cesta byla poškozena při evakuaci obyvatel při požáru. Za stejný čin čelila obžalobě i obec. Soud ji potrestal 3letým zákazem přijímání dotací. Obžalovaní se na místě odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Starosta, kterému hrozilo až 8 let vězení, vinu odmítá. V Liberci by mohla vzniknout takzvaná školní ulice. Město prověří, jestli je možné omezit průjezd ulicí Vrchlického v Ruprechticích před začátkem vyučování. Největším rizikem jsou paradoxně rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí autem. Náměstek libereckého primátora Adam Lenner říká, že věc řeší na základě podnětu od občanů.
2: Ta situace není aktuálně v době obzvlášť ráno úplně bezpečná, protože rodiče dovážejí děti prostě až ke škole. Kdo to zná, tak u košku. Prostě tam dopravní situace, když se tam každý otáčí a vyjíždí, není dobrá.
1: Náměstek předpokládá, že v případě souhlasných stanovisek policie a dalších orgánů by dopravní omezení mohlo začít platit nejdřív příští rok. Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie na Trutnovsku. Nejedná se o klasické padělky, ale o napodobeniny, které můžou sloužit ke hře anebo reklamě. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodu. Tyto nepravé bankovky lze poznat i podle toho, že místo sériového čísla obsahují polský text. Na Slovensku končí éra 3 zdravotních pojišťoven. 2 soukromé se sloučí a na trhu tak bude fungovat jen 1 státní a 1 soukromá. Ohlášené spojení vyvolává kritiku. Analytici to považují za negativní signál. Nejsilnější vládní strany ale tvrdí opak.
3: Suma, za kterou kupuje pojišťovna Dôvera konkurenčnú Unión, nie je známa. Financie jej poskytne akcionár z vlastných zdrojov. Kritici tvrdia, že pojištenci by profitovali skôr z väčšieho počtu zdravotných poisťovní, než z ich ubúdania. Vládne strany Smer a Hlas už dlhšie hovoria o fungovaní iba jednej štátnej zdravotnej poisťovni na trhu. Opozícia už vyzvala protimonopolný úrad, aby sa kúpou Uniónu Dôverou bezodkladne zaoberal. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou speciální prsteny. Světová federace FIFA prsteny rozdá po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny budou poté individuálně upraveny a šampioni obdrží později. Na prstenu bude zobrazena trofej pro mistra světa a detaily specifické pro šampiony. A přidám i počasí na sobotu. Oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů. Na jižní Moravě se udrží až u 30. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: S odrazou svět

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přijde.

létě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk. Když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než zestárnu, betedrez mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovek já. Silvej, Silvbí, pak poslední.

Valčík, Švarc a Opálka. Horečně se potí záda a ruka už ten gun skládá. Mercedes se blíží od Břežan. Pak ožehne výbuš dola, pyšný profil protektora, s kletbou gabčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví.

a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silve A, Silve B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Vedení ODS odmítá na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí proto zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Připomínám, že bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Počátkem týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Univerzita Karlova plánuje zrušit ústav translatologie. Ten se specializuje na překlad a tlumočení. Jeho absolventi pracují po boku politiků, umělců nebo soudců a usnadňují komunikaci. Záměr vedení fakulty se nelíbí vyučujícím a odborníkům. Pokud bude návrh schválen, začne platit 1. ledna 2027. Ke změnám se chce vedení školy uchýlit z ekonomických důvodů.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: VZP varuje před podvodníky. Falešné SMSky a e-maily z klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny lákají citlivé údaje. Kyberšmejdi vyzývají k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí přitom ale získat přístup k bankovním účtům.
2: Přiložený odkaz člověka dostane na sfalšované stránky pojišťovny, kde se postupně prokliká až k placení členského poplatku. Tímto ale nemusí končit, protože vyplněné citlivé informace jsou pochopitelně dále zneužitelné. Pokud i na vás zloději zacílí podvodnou zprávu, úplně stačí ignorovat a máte vyhráno. A pokud se už prokliknete na falešný web, jednoduše si můžete ověřit situaci pohledem na plné znění odkazu na horní stránce obrazovky. Ta oficiální, které se v případě reálné pojišťovny není třeba bát, má jednoduchý odkaz www.vzp.cz. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Provozovatelé koupališť na Zlínsku první část sezony chválí. Hodně slušné tržby jim totiž přinesly už červnové tropy, ale taky červenec se většinou chová letně.
3: Schoda napříč Zlínským krajem, starosta Vlčnova Petr Kašpařík i mluvčí Otrokovické radnice Lenka Vaculová mají úplně stejné názory. Červnové tropy budiž pochváleny, koncem toho měsíce zaznamenaly turnikety. Ve Vlčnově denně 800 samoochlazovačů, v Otrokovicích dvakrát více. A to ještě nabízí své služby u řeky Moravy průzračné štěrkoviště. Současný stav věcí. Lidé míří za koupáním a plaváním až ve chvíli, kdy teploměr stoupá nad 28 stupňů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: V ukrajinském Kyjevě večer demonstrovali tisíce lidí, protestovali proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády oblíbeného ministra obrany Michaila Fedorova. Podobné protesty se konaly i včera. 35-letý Fedorov se těší značné oblibě a byl vnímán jako reformátor ukrajinské armády. Fotbalová Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obrancům. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražském klubu smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. A ještě počasí na sobotu. Víkend přináší ochlazení. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů, jen na jižní Moravě se udrží do 30. Čekáme oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké sobotní ráno, Vladě Jaroš za mikrofonem, posloucháte Český impuls a tady už jsou další české písničky na příjemné sobotní

0: Hezké sobotní ráno, posloucháte Český impuls. Dnes opět vysíláme pořad Máme Česko rádi. Hana Kracíková představí zajímavou technickou památku, a to větrný mlýn v Ruprechtově. Těšíme se v 10 hodin a 30 minut nebo odpoledne ve 14.30 a čeká nás také výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly mezi 16. a 17. Jaké služby poskytuje podnik Perte se s námi? O tom bude mluvit komik Jaroslav Štercl v 16 hodin 15 minut. Hezké ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Hezké sobotní ráno, posloucháte Český impuls. Ptáme se vás i o tomto víkendu na jednu speciální věc a to je dovolená. Dvě třetiny Čechů vyrážejí o prázdninách do zahraničí a stejný počet lidí si udělá dovolenou právě u nás. Někteří si tedy dopřejí více volna a tak se ptáme, jsou lepší prázdniny doma nebo za hranicemi? Jak to máte? Hlasujte a pište komentáře na Facebook Českého impulzu.

0: Krásné ráno, za chvíli dál pokračujeme s českou písničkou, hrajeme písničky let 60., 70. a 80. jenom česky, ano. A předtím ještě taky kolegové ze zpravodajství nám řeknou, jaké dneska bude počasí.
1: Víkend přináší ochlazení. Naměříme 23 až 27 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 30. Čekáme oblačno, místy přehánky a taky bouřky. K večeru se ale vyjasní. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné ráno, je čas na první dnešní hudební dvojici. Český impuls vám teď bude hrát autopísničky a to bude Petr Kotwald, Standa Hložek, Auťák na lásku a taky Ivo Jahelka, Autostop, a to protože Ivo Jahelka dnes slaví 72. narozeniny. Za Český impuls přejeme všechno nejlepší.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Hezké sobotní ráno, Vládě Jaroš za mikrofonem, jak se nám blíží 7. hodina, za chviličku nás čekají nejnovější zprávy, počkejte si na ně a ještě nás do té doby pohladí pár českých písniček. Krásné ráno.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezké ráno. Pražský okruh čeká uzavírka. Proběhne tento víkend mezi Slivencem a Řeporyjemi. Omezení začne dnes v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. dopoledne. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to totiž neumožnily. Besecký rybník v Liberci čeká rozsáhlá rekonstrukce. Oprava začne v září a potrvá 2 roky. Besecký rybník, známý i pod názvem Tajch, je historické vodní dílo, zároveň ale také oblíbené místo k rekreaci. Kompletní obnovy se dočká hráz, součástí bude také odbahnění plochy. Generální ředitel Povodí Labe Marian Šebesta říká, že už jenom rybník vypustit bude náročné.
2: Takže se překope hráz, což je taková jako zvláštní oprava. Nejsou tam prostě spodní výpusti a to máme povolený z důvodu ochrany přírody až, myslím, po létě. To znamená, teďka jsou ty práce, nebo nejsou vidět, jsou přípravný, nicméně pak začnou, no a zase ve spolupráci s městem.
1: Stavba zahrnuje také kompletní opravu hráze nebo vybudování nového bezpečnostního přelivu. Hlavním přínosem úprav bude zvýšení bezpečnosti při povodních. Požár u města Drammen na jihu Norska už zničil přes 100 domů. V silném větru se snaží dostat plameny pod kontrolu desítky hasičů. Zatím není jasné, proč hořet začalo. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované. Nejméně 3 lidi už ale utrpěli zranění. Informují o tom místní média, podle kterých jde v zemi o nejničivější požár za posledních 100 let. Policie už evakuovala 100 lidí. Plameny se mezitím rozšířily i do okolního lesa. A skutečné ohnivé peklo zažívá i Kanada. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání z domovů tisíce lidí. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta.
3: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicaga nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, během dne se přechodně vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude mraků částečně ubývat. Nejvyšší teploty čekáme kolem 25 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pokračujeme sobotní ráno na Českém impulzu. Vláďa Jaroš s vámi zůstává. Ať máte co nejpříjemnější stávání, ať už dobrovolné nebo nedobrovolné. Tady je Michal Kocáb s cizí ženou v cizím pokoji.
5: S cizí ženou v cizím pokoji.

své kůži. Řekl bych, snad to schází a snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Ještě chvilku a ty housle chytnou. Už to tak vypadá. Připravujeme hasičák na Českém impulzu a taky spoustu pořadů a vysílání, tak jak jste zvyklí. Dnes třeba hudební kalendář, o tom si povíme víc právě teď.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Je to spolupráce na celý život, tak se dá navázat třeba v hotelovém pokoji, potvrzuje to textař Jan Krůta, se kterým si povídal náš expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Poslouchejte právě v 7 hodin 50 minut, bude to za pár chvil, a pak odpoledne v 15.30. Pořad máme Česko rádi, tam se vydáme na mlýn v Jihomoravském Ruprechtově. Svého času byl považován za technickou špičku. Povíme si přesně proč. Pořad máme Česko rádi v 10 hodin a 30 minut, odpoledne pak ještě ve 14.30 a také vám budeme hrát country, folk a tramské písničky. To bude v 19 hodin. Jinak otevíráme také oponu našeho letního kina, hrajeme vám celé léto filmově.

Krásné ráno, posloucháte Český impuls, za chvíli pokračujeme s další českou písničkou a pozor, máme také naše víkendové hlasování a téma, které posuneme dál. 2/3 Čechů vyráží o prázdninách do zahraničí a stejný počet lidí si udělá dovolenou doma, někteří z nás si tedy dopřejí více volna. A otázka je jasná, vlastně možná dvě, kde jsou lepší prázdniny, doma nebo za hranicemi? Rozhodujete v anketě u nás na Facebooku Českého impulzu. A také nám píšete, už sledujeme vaše komentáře. Eva Krejčová píše, nejlepší prázdniny, tedy teď už spíše dovolená, jsou všude, kde se člověk cítí dobře, ať už s rodinou nebo partou kamarádů, pak je jedno, na kterém místě jste. Vladimír Brada napsal 2/3 v zahraničí a stejný počet doma. Vy máte počty kdekoliv, protože díky internetu všude hraje Rádio Český impuls. Stanislav, děkujeme. Jitka napsala doma a Eva Kolarovčeková napsala u babičky, to byly prázdniny. A Michal Janek píše taky doma, Jitka obojí. Tak se nám to takhle zatím rozchází, uvidíme, jak se to posune dál. Čekáme na vaše komentáře, pište nám, jsme zvědaví, jak tohle přesně vnímáte vy. Jsou lepší prázdniny u nás, v zahraničí, nebo máte rádi obojí a prostřídáváte to. Nás to zajímá Český impuls. A teď Katapult, já nesnídám.

0: Rádio Český Impuls, takhle úžasně nám teď zpívala Marika Gombitová jako jedna z těch hvězd, kterou vám jednou v hodině nabídneme i slovensky. Sledujeme počasí, jaké dneska bude, proměnlivá oblačnost. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, také bouřky, večer bude oblačnosti částečně ubývat, nejvyšší teploty okolo 28, jih Moravy, tam bude okolo 30 stupňů. A teď mi dovolte kapelu Turbo, Chtěl jsem mít.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré ráno, tady je Český Impuls. Za malou chvíli otevíráme Impulzovic krabičku. Zazní písnička Den je krásný a Petra Janů bude komentovat sama sebe v duetu s Karlem Gottem.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Dnes bych vám ráda představila zpěvačku, kvůli které se jmenuju Petra Janů. Když jsem v roce 72 přišla do Semaforu, jmenovala jsem se Jana Petru. Jenže v Semaforu tehdy už jedna Jana Petru vystupovala a tak jsem se musela přejmenovat. Ta Jana Petru byla výborná zpěvačka s obrovským drivem, ale měla hodně nešťastný život a taky předčasně umřela. Moc písniček po ní nezbylo, ale jednu zná každý. Je to ústřední melodie Starců na chmelu, kterou zpívá s Karlem Gottem a jmenuje se Den je krásný.

0: Rádio Český impuls za malou chvíli, zprávy v 8, bude to už za 7,5 minuty. Teď ještě otevřeme náš hudební kalendář. Spolupráce na celý život, ta se dá navázat třeba v hotelovém pokoji. To potvrzuje textař Jan Krůta, se kterým si povídal náš expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Kruto, pojďme zavzpomínat na písničku, v níž se objevuje celá taková malá rodinka. Samozřejmě mluvím o té s Václavem Neckářem.
3: Písnička Táta, máma a syn je moje asi nejstarší písnička s Vaškem Neckářem. Realizovali jsme ji těsně po tom, co jsem já přišel jako mladý a neskušený do rádia, ale jako hudební redaktor taky, a v Mladém světě v časopise jsem pracoval jako normální psavec Ingoust a dostal jsem za úkol natočit jeden den s Václavem Neckářem, takže jsem s Vaškem jel na nějaký kšeft, spali jsme dokonce spolu na pokoji, takže jsme celou noc propovídali a potom se rozvinula normálně ta naše spolupráce a zvlášť u téhle písničky bylo asi pojítkem to, že jsme měli oba malé syny. Takhle vznikla ta písnička.
2: Navázali jste třeba i blízký kamarádský vztah s Václavem?
3: Ne, víte co, tohle je poměrně častá otázka. Publikum předpokládá, že se s tím interpretem vídáte a jste největší kamarádi a tak dále, ale ono to tak není. Oba jsme jako byli záhy profesionálové a tudíž já jsem dělal pro 80, dneska už asi 90 interpretů a kapel. Jo. My jsme byli blízcí, když jsme se potřebovali, jako když potkáte kamaráda po 10 letech a byl to kamarád, tak navážete skoro, jako kdybyste se viděli včera. A já jsem se svými interprety vždycky byl v bezvadných vztazích kamarádských, ale vídali jsme se prostě zřídka.
2: Naštěstí nezřídka se na rádiu Český impuls hrají skvělé písničky, takže jednu si dáme, Václav Neckář s krásným textem Jana Krůty, který byl mým dnešním hostem.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Požár lesa v Národním parku Šumava se podařilo uhasit. Hořelo mezi Stožcem a Novou pecí na Prachaticku na ploše 50x50 metrů. Hasiči napsali o uhašení požáru na síti X. Na místě večer zůstávala pouze jednotka Národního parku, aby zajistila sledování místa požáru během noci. Oheň zasáhl kořenový systém. Požár byl ve velmi obtížně přístupném terénu. Mluvčí jihočeských hasičů agentuře ČTK řekla, že na Šumavě je v posledních letech požár ojedinělý. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. Měli by si je zahrát se svými potomky, aby se ujistili, že je tam neohrožují žádní predátoři. Tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
2: Ty favoriti zůstávají stejně, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců. A až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
1: Nejvíc zranitelní jsou u počítačových her především malí chlapci. Podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci by se schůzkou s neznámým člověkem souhlasilo přes 20% chlapců. Dívky jsou méně důvěřivé, vymyšlo jen 14% z nich. Plavby výletní lodí na Hracholuskách komplikuje sucho. Oproti optimální úrovni je hladina přehrady na Plzeňsku o 1,25 metru níž. Pro polovinu července jde o třetí nejnižší údaj v historii.
3: Loď Josef Švamberg, nově pojmenovaná po dlouholetém kapitánovi, v současnosti vyplouvá na trasu mezi přístavištěm Hracholusky Transcamp u Hráze a železničním mostem na 36. říčním kilometru. Kvůli obavám z dalšího poklesu hladiny se provozovatelé pouštějí do úprav mol v Transcampu a na Radosti, aby loď mohla bezpečně přistávat. Od května je přitom udržován jen minimální odtok z přehrady.
1: U Hormuzského průlivu bylo zase rušno. Dva ropné tankery vybuchly a začaly hořet poté, co propluly zaminovaným pásmem jižně od Hormuzského průlivu. Podle agentur Reuters a AFP to uvedly iránské revoluční gardy. Podle Teheránu je tato významná námořní cesta mimořádně nebezpečná a zcela uzavřená. Podle serveru CNN se tvrzení Iránu nepodařilo nezávisle ověřit. Americká armáda označila toto prohlášení za nepravdivé. Dnes má být proměnlivá oblačnost, přechodně se místy objeví přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou mraky z oblohy mizet, naměříme kolem 25 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude i 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Nádhernou sobotu, krásné slunečné vstávání vám přeje Vládě Jaroš. My jsme rádi, že jste si naladili Český impuls a budeme vám dál nadělovat českou muziku. Teď Michal David. Mimo.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

kravatou na bedně vodu jistit. Stojím s dlouhým bobojkem, jak stájovej pinč, tu kravatu, co nosím, mě na vlík soudce lynč.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Přejeme hezkou sobotu, sledujeme pro vás taky to, co dneska budeme vysílat, a to je cestování s Jirkou Kolbabou ve 13 hodin a 30 minut. Navštívíme americké město, které se z vykřičeného místa proměnilo ve významné obchodní centrum. Je to San Francisco, poslouchejte cestování s Jirkou Kolbabou ve 13 hodin a 30 minut. Výběr nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly mezi 16. a 17. Jaké služby poskytuje podnik Perte se s námi? O tom bude mluvit komik Jaroslav Štercl. A ještě jedna věc. Víte, co to je psuna? To je vymoženost let minulých. Za zkratkou psuna se skrývá podnik Perte se u nás, aby jsme to ještě mnohem detailněji odhalili. Takhle to bude. A Felix Holzmann také přidá svoji trošku do mlýna. Se známému bude chlubit se svojí manželkou. František Budín, ten se nebude stačit divit. Takhle to bude vypadat mezi 16. a 17. Těšíme se, že u toho budete, stejně jako teď, kdy stále promítá naše letní kino a teď opět otevírá filmy Jak svět přichází o básníky a Láska mezi kapkami deště.

pohyby, to jste viděl kde? No, tu jsem viděl v televizi. Tak to byla vzpomínka na básníky, jak svět přichází o básníky, to tady konkrétně. A teď už se díváme taky na naše víkendové hlasování a téma. Ptáme se vás na dovolenou, kde jsou lepší prázdniny, v Čechách a nebo v zahraničí, jak se to všechno liší. Hlasujte a také komentujte, jak to je. Když dáte palec nahoru, znamená to doma, když zmáčknete srdíčko, je to za hranicemi. Díváme se na další komentáře, co píšete. Naďa Bulíčková, kdekoliv, když jsou s vámi ti správní lidé, ale je dobré poznat taky život a prostředí jinde. Člověk aspoň něco okouká, něčemu se přiučí a má srovnání. Všechno je dobrá zkušenost a taky si pak člověk spoustu věcí uvědomí. To je pravda, František Plachý napsal u nás, vždyť je to zahrádka, ano, jak to říkal ve filmu Vesničková středisková pan doktor. Jitka napsala doma. Eva Krejčová píše, nejlepší prázdniny, tady teď už spíše dovolena, je všude, kde se cítím dobře. A ještě tady se podívám na Evu Tesařovou. Celý život jezdím po vlasti a letos pojedu zase, ale kdybych na to měla, tak bych za hranice na dovolenou určitě zajela. Jak to máte vy? Napište nám na Facebook Českého impulzu.

uragan, jako uragan. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letím, jak uragan.

0: Český impuls, takhle vám hrajeme. Za chviličku bude pokračovat Laďka Kozderková, dívka v rytmu zrozená. Díváme se taky na to, jaké dneska bude počasí. Když to sledujeme, proměnlivá oblačnost, ojedinělé se vyskytnou přehánky a také bouřky. Večer pak bude oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty okolo 28 stupňů. Pozdrav i na Moravu. Jihovýchod Moravy bude mít 30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic.

0: Sobotní vstávání ve společnosti Českého impulzu. My vás zdravíme, děkujeme, že posloucháte. A budete se divit, ale už je to hodně dlouho, co se vybudoval Masarykův okruh v Brně. Stalo se to v roce 1987, to byl nově vybudovaný a uskutečnil se tam první motocyklový závod. Ano, rok 1987, a proto jsme využili tuhle zásadní informaci a vzpomínku a propojili jsme to s další hudební dvojicí. Tedy Věra Martinová a Jan Kaniza, ten Jan Kaniza ze seriálu Hospoda bude v písničce Poslední relí a Katapulti začínají právě teď tento hudební duet a duel půlnoční závodní dráha.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1+1.
0: Hlavně duel. Duet vypadá jinak.

Možná si říkáte, odkud znáte ten hluboký báječný hlas. To je Jan Kaniza ze seriálu Hospoda, ale kromě tady toho hitu s Věrou Martinovou, tak vám ten hlas může být povědomý také ze z muzikálu Kleopatra, když se rozpomenete na ten začátek, než se začalo zpívat to úvodní slovo. Ano, to je taky Honza Kaniza. Vzpomínka na něj, děkujeme, a teď už další vzpomínka na legendu Karla Gotta. To je další česká písnička, která nás doprovodí do 9. hodiny, kdy nás čekají další nejnovější zprávy, které připravuje čerstvě vdaná Lenka Svobodová. Karel Gott, Svět má ty chvíle rád. Dobré ráno.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Hezké ráno. Ceny paliv se budou znovu řídit trhem. V pondělí končí vládní regulace na pohonné hmoty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už pominula mimořádná tržní situace a ke státnímu zásahu do cen benzínu i nafty už není důvod. Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že se to může u čerpacích stanic výrazně projevit. Podle něho konec regulace dopadne hlavně na naftu.
2: Lidé, kteří třeba uvažují dlouhodobě a tankují za své, to znamená, nejsou to řidiči firemní vozů, zejména pokud tedy tankují naftu, určitě velice mohou ušetřit, pokud tedy natankují ještě třeba o tomto víkendu.
1: Konec zastropovaných cen půjde ruku v ruce s návratem spotřební daně na původní úroveň. Právě u nafty jen ona samotná zapříčiní zdražení o víc než 2 koruny. Jihovýchod Turecka ráno zasáhlo zemětřesení. Podle dostupných údajů dosahovala jeho síla 5. stupně. Otřesy byly cítit v několika provinciích. Zemětřesení si podle dosavadních informací nevyžádalo žádné oběti ani nespůsobilo škody. Oznámil to podle agentury AFP turecký úřad pro zvládání katastrof. Před rokem léto ovládl Los Emil. Ukázal se jako nejzdatnější turista střední Evropy. Nejvíc času u nás strávil na Zlínsku.
3: Statný mladý sudokopitník to vzal z Polska přes Opavsko a pak se o prázdninách usídlil u nás na Zlínsku. Tady se mu muselo nesmírně líbit, strávil tu více než polovinu prázdnin. Přes Jižní Moravu se potom vydal do Rakouska. S nástupem podzimu, kdy se samo ohrožoval u dálnice, ho specialisté uspali. Dočasně skončil na Šumavě, kde je větší losí populace. Poslední zprávy hovoří o tom, že se občas mrkne i do Bavorska.
1: Drážďany budou brázdit starší autobusy a tramvaje. Saská metropole kvůli úsporám výrazně prodlouží životnost vozů městské hromadné dopravy. Autobusy budou podle nových plánů jezdit nejméně 16 let, to je o 4 roky déle, než bylo původně v plánu. V případě tramvají se nově počítá s až 50-letou službou. Doteď se přitom počítalo s tím, že budou sloužit 30 let. Drážďany se potýkají s napjatou rozpočtovou situací. Město musí učinit úspory na více frontách. Dopravní společnost navíc uvedla, že důvodem úspor jsou také aktuální neúměrně vysoké ceny nových autobusů a tramvají. Dneškem nás provede proměnlivá oblačnost, přechodně se objeví přehánky a ojediněle také bouřky. Naměříme do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy má být až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Sobota lehce pokročila, máme už dopolední čas. Vládě Jaroš za mikrofonem, Český impuls. Jenom české písničky let 60., 70. a 80. A za chviličku už tady bude třeba další letní kino. Michal David z filmu Disco příběh, ale teď už se těšíme na tenhle další geniální hudební zážitek. Vladimír Mišík, variace na renesanční téma. Hezké dopoledne přejeme do celé republiky. Děkujeme, že posloucháte.

0: Český impuls, krásné dopoledne. Ptáme se vás celou sobotu a budeme se ptát i v neděli, jak to máte s dovolenou, jak to vnímáte, kde jsou lepší prázdniny, jestli doma, zahraničí, hlasuje se u nás na Facebooku, ale taky komentuje a čteme další vaše vzkazy, co nám píšete. Jiřina Splavcová napsala, kdybych mohla a snad se mi to ještě splní, tak bych jela k moři. Doma po vlasti je ale také krásně. Ivan Smutek píše, doma i v zahraničí samozřejmě. Káča Horáková, obojí, ale nejlepší prázdniny byly stejně vždycky u babičky. A Pavel napsal, jsem teď na Slapech, poslouchám vás, chystám se na courandu, tady je to pro mě super, Pavle, zdravíme na Slapy. A Eva Doležalová, nejlepší je změna prostředí, neboli dovolená. Takže podle Evy jedno, jak to je, kam to je. Samozřejmě napište nám i vy, váš názor, čteme celý víkend na Facebooku Českého impulzu.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český

zázrak. A tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak. Vepřok nedlo zélo.

0: Český impuls pro Itala to nic není, ale pro nás velkolepý zážitek. Děkujeme, že posloucháte. Za malý moment Viana Bartošová, Dotek lásky, to je taky skvělá, úžasná muzika, romantická, tak se za chvíli budete moci zasnít. Teď ještě realita o počasí, bude dnes proměnlivá oblačnost, ojediněle se vyskytnou nějaké přehánky a bouřky, večer potom bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty okolo 28 stupňů, jih Moravy bude mít 30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Tohle jsou Krystalky, Irena Kubáková, Jiřina Menšlová, Eva Fatková a o pár let později to také přespívala třeba Ilona Čáková na svoje album. Takhle žijeme českou muzikou a máme rádi české písničky let 60., 70. i 80. Chystáme také zprávy na 10. Lenka Svobodová dorazí na zprávy v 10. A do té doby třeba Marcela Holanová nebo Pepa Laufer za chviličku. Legendární kamionácká s Bohem lásko, já jedu dál.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

písničku už

0: Léto na českém Impulsu.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkný den. Dálnici D1 na Benešovsku blokuje hromadná nehoda. Na 47. kilometru havarovalo asi 6 aut. V úseku nejdřív hořela dodávka, ve které cestovalo 9 lidí. Všichni se dokázali z vozidla dostat a vyvázli bez zranění. Na místě se pak vytvořila kolona, před kterou jeden řidič nedobrzdil a srazil se s dalšími auty. Podle naší dopravní centrály je D1 uzavřená mezi exity 41 a 49 směrem z Prahy na Brno. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod Národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi milionu turistů. Kvůli havarijnímu stavu ale potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová aspoň z části. Vysvětluje to mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
2: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezóny, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky. V tom výběhu je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
1: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro. Oprava trati ode dneška komplikuje v Praze cestování tramvajemi. Až do 10. srpna nebudou jezdit tramvaje Spálenou a Národní ulicí v centru metropole. Výluka se dotkne 12 tramvajových linek. Náhradní autobusovou dopravu pražský dopravní podnik nezavedl. Cestujícím radí, aby využili metro. Kanada zažívá ohnivé peklo. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání tisíce lidí z domovů. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta.
3: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicaga nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidé doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost. Během dne se přechodně vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude mraků částečně ubývat. Nejvyšší teploty čekáme kolem 25 stupňů. Na jihovýchodě Moravy bude až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké sobotní dopoledne, Vladě Jaroš za mikrofonem, pokračujeme s českou písničkou a to minimálně se mnou do 11 hodin a pak budeme pokračovat dál, protože na Českém impulzu hrajeme jenom české písničky let 60., 70. a 80. Užívejte si je společně s námi. Hezké dopoledne.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

hodně ran, které bolí. Šel jsem světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem kár ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

kaj jindy pán. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

Hezké sobotní dopoledne, Vládě Jaroš za mikrofonem a dnes na Českém impulzu opět budeme cestovat s Jirkou Kolbabou ve 13 hodin a 30 minut. Navštívíme americké město, které se z vykřičeného místa proměnilo ve významné obchodní centrum, je to San Francisco. A výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly poslouchejte mezi 16. a 17. Jaké služby poskytuje podnik Perte se s námi? O tom víc komik Jaroslav Štercl, bude to v 16 hodin a 15 minut. Krásné dopoledne.

0: Hezký dopolední čas, který trávíte ve společnosti Rádia Český Impuls, Vládě a Roš za mikrofonem, a teď už můžeme společně na cesty. Pořád máme Česko rádi a představíme vám mlýn v Jihomoravském Ruprechtově. Svého času byl považován za technickou špičku. Teď zjistíte proč.
1: Máme Česko rádi.
2: Kdo zavítá do okolí Vyškova, může narazit na jeden z posledních větrných mlýnů v Česku. A protože se v téhle technice přece jen moc nevyznám, volám rychle Mirka Tausiga z Pražského klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den, Hanko. Tak co máte na srdci?
2: Četla jsem o větrném mlýnu Ruprechtov, ale netroufla bych si o něm sama povídat posluchačům. Zjistila jsem například, že je to taková větrná turbína. To znamená, že nebyl na mouku, na mletí.
3: To samozřejmě byl, ale tenhle mlýn byl jedním, nebo možná úplně jediným, který byl postaven pokrokovým, velmi technicky řešeným způsobem a měl mnoho vymožností, jako například regulaci lopatek podle toho, jak silně a odkud foukal vítr.
2: A proč se tedy neujal víc, když to byla taková výhra?
3: On to byl skutečně úžasný stroj, jenže měl spoustu nedostatků. Těžko se scháněly součástky, byl docela složitý. A hlavně od 19. století, od 90. let se začal rozvíjet motorový systém mletí a tedy vítr začal upadat do zapomnění.
2: To je proto, že větrné podmínky jsou nevyspytatelné, že když nezafouká, tak nemeleme.
3: Tak to je druhý hlavní důvod. Samozřejmě

slyším slova proroka.

0: Ahoj, Petr Rezek. Právě posloucháte Český impuls na středních vlnách. No a já si vážím toho, že zde uslyšíte i moje písničky.
1: Když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají

chození, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká klásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je kluků 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vyně,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé, vždyť po léta.

15 let a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: Sobotní dopoledne před námi je poslední dnešní hudební dvojice a týká se potulných písniček Karel Gott, Krev toulavá a František Nedvěd, Kočovní herci tu jsou, Máky kvetou, znáte to, budeme si zpívat všichni a je to proto, že právě dnes je to 5 let, co od nás odešel František Nedvěd a tohle krásné po něm zůstalo, tak jsme to dneska zařadili do potulných písniček do této aktuální hudební dvojky.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Hudební dvojice
7: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: zprávy v 11.
1: Pěkný den. U Oleksovic na Znojemsku se srazily dva autobusy s cestujícími. Na místě je větší počet zraněných. Přijela i velkokapacitní sanitka. Podrobnosti zjišťujeme. Po hromadné nehodě na D1 jsou 4 lehce zranění. Dálnici ráno na 47. kilometru na Benešovsku uzavřela nehoda asi 6 aut. V úseku nejdřív hořela dodávka a vytvořila se kolona, před kterou jeden řidič nedobrzdil a srazil se s dalšími auty. Dálnice mezi Šternovem a Psáři byla ve směru na Brno nejdřív úplně neprůjezdná. Zhruba po 2 hodinách se podařilo obnovit provoz levým jízdním pruhem. Vesecký rybník v Liberci čeká rozsáhlá rekonstrukce. Oprava začne v září a potrvá 2 roky. Vesecký rybník, známý i pod názvem Tajch, je historické vodní dílo. Zároveň ale také oblíbené místo k rekreaci. Kompletní obnovy se dočká hráz. Součástí bude také odbahnění plochy. Generální ředitel povodí Labe Marián Šebesta říká, že už jenom rybník vypustit bude náročné.
2: Takže se překope hráz, což je taková jako zvláštní oprava. Nejsou tam prostě spodní výpusti a to máme povolený z důvodu ochrany přírody až, myslím, po létě. To znamená, teďka jsou ty práce, nebo nejsou vidět, jsou přípravný, nicméně pak začnou, no a zase ve spolupráci s městem.
1: Stavba zahrnuje také kompletní opravu hráze nebo vybudování nového bezpečnostního přelivu. Hlavním přínosem úprav bude zvýšení bezpečnosti při povodních. Přestavba tržního náměstí v Teplicích se znovu protáhne. Modernizace za skoro 50 milionů bude hotová nejdřív příští léto. Už jednou prodloužený termín přitom počítal s koncem letošního roku.
3: Kašny, lavičky, stromy a hlavně nová dlažba s osvětlením a dostupnými přípojkami pro pořádání nejrůznějších akcí, včetně farmářských trhů. Všechno už vzniká na tržním náměstí, jenže nejde to tak, jak se předpokládalo. První zdržení způsobil zloděj, který rozkrádal materiál. Zmizelo přes 80 metrů kabelů, včetně těch právě položených. Nejnovější zpoždění pak teplický magistrát zdůvodňuje nečekanou úpravou projektu.
1: U Hormuzu bylo zase rušno. Dva ropné tankery vybuchly a začaly hořet poté, co propluly zaminovaným pásmem jižně od Hormuzského průlivu. Podle agentur Reuters a AFP to uvedly iránské revoluční gardy. Podle Teheránu je tato významná námořní cesta mimořádně nebezpečná a zcela uzavřená. Podle serveru CNN se tvrzení Iránu nepodařilo nezávisle ověřit. Americká armáda označila toto prohlášení za nepravdivé. Dnes má být proměnlivá oblačnost, přechodně se místy objeví přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou mraky z oblohy mizet, naměříme kolem 25 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude i 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Zprávy v 11 hodin jsou za námi, krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil a hned mám pro vás první písničku, tohle je

0: Český impuls, české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli pokračuje naše letní kino. Tentokrát promítáme písničku Dítě štěstěny z filmu Pupendo. 2/3 Čechů vyráží o prázdninách do zahraničí a stejný počet lidí se udělá dovolenou doma. Někteří z nás si tedy dopřejí toho volna o něco víc. Kde jsou lepší prázdniny? Doma nebo za hranicemi? Hlasujeme na Facebooku Českého impulzu a nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. To je naše víkendové hlasování. Tak kde jsou lepší prázdniny?
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
2: Štěstěné je to, co letí

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Hned po 12:30 hrajeme fotku Heidi Janku. Jaké služby poskytuje podnik Perte se s námi? Tak o tom řekne komik Jaroslav Štercl dnes odpoledne ve 16:45. O víkendu nabízíme výběr toho nejlepšího, nejlepší scénky a vtipy z vysílání Alexandra Hemaly. Poslouchejte od 4 hodin.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Eva Pilarová dospívala na Českém Impulzu, za chvíli 12. hodina zprávy. No a právě teď Petr Janda otevře Impulzovi krabičku. A zatím jenom Petr ví, co je uvnitř. No, já vám to řeknu taky, je tam Jiří Korn, žal se odkládá, tak si poslechneme, co Petr o téhle písničce řekne.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Žal se odkládá je písnička, kterou znám, možná neznám, z těch estrác z Kouzelníku. Prý se tehdy dobře umístila na nějakém festivalu v Dublinu. Jinak Jirka Korn, který zpívá s náma, dlouho hrál a pořád jsme si mysleli, že bude z něj ten starý rebel, ten starý rock'n'rollový ďábel. Rebelství v něm tedy zůstalo, ale rock'n'roll už dávno vyprchal. Ale je to univerzální zpěvák, který dovede vystřihnout kdeco.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkné poledne. Spojnice Brna a Znojma je uzavřená kvůli čelní srážce autobusů. K havárii došlo mezi obchvatem Lechovic a odbočkou na Čejkovice. Co se týče počtu zraněných, mluvčí jihočeských záchranářů Michaela Botová sdělila České televizi, že ošetřují 30 lidí se zraněními lehkými a 9 se středně těžkými až těžkými. V nejhorších případech může jít o poranění páteře nebo vnitřních orgánů. Na pomoc dorazila velkokapacitní sanitka i vrtulník. Dopravu mezitím řeší policisté, kteří řidiče odklánějí přes Borotice a Božice, případně opačným směrem na Oleksovice. Bouřka včera narušila plány nespočtu lidí. Doprovázená silným větrem si večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes ráno se do nich mohli vrátit. Mluvčí krajských hasičů to řekl agentuře ČTK. Hasiči rozsáhlý požár výškové budovy se sklady a kancelářemi likvidují 10. dnem. Trosky částečně zborceného objektu stále prolévají vodou. Rychlost větru u hořící budovy měří hasič už několik dní. Večer během bouřky překročila 40 km v hodině. Podle statika to je hranice představující riziko pro stabilitu torza budovy. Podobná situace se podle hasičů může opakovat i v příštích dnech. Bouřka včera napáchala paseku i na Vysočině. Na Žďársku hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival Hrošení musel pod stán. V kraji měli hasiči okolo 30 výjezdů. Kvůli bouřce večer museli přerušit program asi na hodinu i na festivalu Colors of Ostrava. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. Měli by si je zahrát se svými potomky, aby se ujistili, že je tam neohrožují žádní predátoři. Tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
2: Ty favoriti zůstávají stejně, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců. A až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
1: Nejvíc zranitelní jsou u počítačových her především malí chlapci. Podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci by se schůzkou s neznámým člověkem souhlasilo přes 20% chlapců. Dívky jsou méně důvěřivé, ven by šlo jen 14% z nich. Jihovýchod Turecka ráno zasáhlo zemětřesení. Podle dostupných údajů dosahovala jeho síla 5. stupně. Otřesy byly cítit v několika provinciích. Zemětřesení si podle dosavadních informací nevyžádalo žádné oběti ani nezpůsobilo škody. Oznámil to podle agentury AFP Turecký úřad pro zvládání katastrof. Dneškem nás provede proměnlivá oblačnost, přechodně se objeví přehánky a ojediněle také bouřky. Naměříme do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy má být až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik polední zprávy, teď už je čas na písničky. Bude nám zpívat Josef Laufer písničku La Bamba. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju dobrou chuť sobotnímu obědu.

0: Sobota, 18. července, posloucháte Český impuls, svátek dnes slaví Drahomíry. Za chvíli bude tady písnička z filmu Sonáta pro Zrskou v našem letním kině. Zpívat bude Ivan Mládek o tom, že nejkrásnější období je podzim. No a co bude večer dávat televize, to už nám za pár minut řekne Alexander Hemala ve své televizní chvilce na Českém impulzu.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Sobotní český impuls, české písničky celý den. Máme tady sobotu 18. července. Ivo Jahelka dnes slaví narozeniny 72. Iva Jahelku uslyšíme krátce po půl jedné v naší hudební dvojici. Teď ale přepojíme na televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Vy tomu, přátelé, zřejmě nebudete věřit, ale je to čiročirá pravda. Po zázracích přírody nabízí ČT1 opakování, už nevím kolikáté, Chalupářů. Je to tak a ne jinak. Pánové Kemrsovák opět vstoupí do vašich příbytků, pokud v 21.25 navolíte ČT1. Po dva večery jste mohli sledovat boj Roberta Langna alias Toma Hankse s nepřáteli církve. Dnes v dalším snímku natočeném na námět Dana Browna se náš hrdina probouzí v italské nemocnici s naprostou ztrátou paměti. To se stalo v důsledku střelné rány, která mu poranila hlavu. A děsivé vize na sebe nedají dlouho čekat, stejně jako policistka, která ho údajně přišla do nemocnice vyslechnout a chránit. No a co z toho vyplyne, uvidíte v thrilleru Inferno ve 2020 na Nově. Na Primě pak pokračují Zákony vlka. Z minulého dílu víme, že starosta Pokorný, který zastřelil galeristu Karase, je ve vyšetřovací vazbě a v jednom z jeho automobilů na převoz dřeva se našla

0: rychle hraje Český impuls.
1: Vázaný v kůži, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A hobicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře pavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Poslední minuty odpočítáváme do 13. hodiny. V celou přijdou zprávy Lenka Haluzová, která s vámi bude celé odpoledne. Já, Ludvík Pospíšil, se na vás těším znovu zítra po 11. No a ještě pro vás mám dvě autopísničky. Hanna Zagorová, Petr Kotvalta, Standa Hložek bude zpívat písničku Auťák na lásku. No a abychom měli hudební dvojici úplnou, tak pro vás máme ještě Autostop Iva Jahelky. No a pan Ivo dnes slaví 72. narozeniny. Ode mě všechno, naslyšenou.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkný den. Hlavní tah mezi Brnem a Znojmem je kvůli čelnímu střetu dvou autobusů kompletně uzavřený. K vážné nehodě linkových autobusů znojemské dopravní společnosti PSOTA došlo okolo 9:30 dopoledne u Lechovic na Znojemsku. Záchranné složky na místo vyslaly 13 posádek, včetně velkokapacitní sanitky a vrtulníku. Kvůli rozsahu akce musely být povolané i týmy z volna. Podle mluvčí záchranářů Michaely Botové si nehoda vyžádala přibližně 40 zraněných. 9 osob utrpělo středně těžká až těžká poranění a záchranáři je transportovali do nemocnic v Brně a ve Znojmě. Dalších 30 cestujících vyvázlo s lehkými zraněními. Jak potvrdila policejní mluvčí Petra Hrůzová, silnice zůstává uzavřená a policisté dopravu odklánějí. Auta jedoucí od Znojma mohou využít trasu přes Borotice, Božice a Mackovice. Řidičům jedoucím od Brna je k dispozici stejná trasa opačným směrem. Začíná tedy sjezdem na Mackovice. Silnice by podle policie mohla být průjezdná mezi 2. a 3. hodinou odpoledne. Ceny paliv se budou znovu řídit trhem. V pondělí končí vládní regulace na pohonné hmoty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už pominula mimořádná tržní situace a ke státnímu zásahu do cen benzínu i nafty už není důvod. Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že se to může u čerpacích stanic výrazně projevit. Podle něho konec regulace dopadne hlavně na naftu.
2: Lidé, kteří třeba uvažují dlouhodobě a tankují za své, to znamená, nejsou to řidiči firemních vozů, zejména pokud tedy tankují naftu, určitě velice mohou ušetřit, pokud tedy natankují ještě třeba o tomto víkendu.
1: Konec zastropovaných cen půjde ruku v ruce s návratem spotřební daně na původní úroveň. Právě u nafty jen ona samotná zapříčiní zdražení o víc než 2 koruny. Na Chrudimsku zachytili červené skřítky, tak se jmenuje vzácný úkaz na obloze, který se objevuje výjimečně při bouřce. Astronom Petr Horálek vyfotil tyto nadoblačné výboje v noci na dnešek v Proseči u Seče. Byly nad silnou bouří, která v té době přicházela z Ostravska na východ. Červení skřítkové jsou zvláštní typ blesku, který nevzniká pod bouřkou, ale vysoko nad ní. Jeho červenou barvu způsobuje to, že velké množství energie na krátkou chvíli rozsvítí molekuly dusíku v horních vrstvách atmosféry. Ukrajinský dronový útok zasáhl u Moskvy logistické centrum. Úder si vyžádal nejméně 7 obětí a 24 zraněných. Podle agentury AFP to uvedly místní úřady. Podle Ruska přes noc Ukrajina na moskevskou oblast vyslala víc než 370 dronů. Rusko pak zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, kde jedna osoba zahynula a 3 lidé utrpěli zranění. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, během dne se přechodně vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude mraků částečně ubývat. Nejvyšší teploty čekáme kolem 25 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěknou sobotu přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi, pro celé dnešní odpoledne s vámi bude Lenka Haluzová a následující hodinu nám otevírá Marcela Holanová písničkou Žárlím. Hezký poslech.

0: Eva Hurichová právě dospívala písničku Chybička se vloudí. Přeju vám krásnou červencovou sobotu. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost života. Za chvíli už bude vyprávět Jirka Kolbaba, pozve nás do amerického San Franciska. Proč je cílem volnomyšlenkářům? Tak to se dozvíte už za pár minut. A předtím stihneme písničku z našeho letního kina. Bude tentokrát z pohádky Šíleně smutná princezna. Zazní Miluju a maluju, zpívá Václav Neckář.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Přeji vám krásnou sobotu s datem 18. července. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. Těšit se můžete třeba na Karla Gotta a jeho Od nauč se říkat ne, ale ještě předtím vyrážíme do světa a navštívíme americké město, které se z vykřičeného místa proměnilo ve významné obchodní centrum. Je to San Francisco.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Přibliž lidem, kteří tam nebyli, tu zvláštní atmosféru. Čím je typické San Francisco?
3: No hlavně asi překvapím, tak jak jsem byl já překvapen, že to nádherné město San Francisco, které já považuji za jedno z nejkrásnějších na světě, je kalifornské město. A představ si, že je velice malé, jenom na 124 čtverečních kilometrech, což je neuvěřitelné, ale má fantastickou atmosféru. Nejenom ty známé silnice kopcovité, ty jsou až ve 30 stupních, to je neuvěřitelné. Nejenom proto, že má nádherné architektonické dominanty, ale hlavně proto, že je úžasně uvolněné. Tam se schází všichni liberálové z celého světa a to je z toho města nesmírně na každém kroku cítit.
2: Jaká je historie San Francisca? Kde se vzali ti lidé, kteří tam potom začali žít?
3: Tady vypukla zlatá horečka. 50 tisíc zlatokopů těch průkopníků tady toto město založilo a kdysi to bylo semeniště. Říká se, že tady bylo mnoho vyhlášených, vykřičených domů, byly tady pijácké takové krčmy a dneska je z toho opravdu mondénní výstavní město, kde se schází celý svět biznisu, ale také třeba takový ten, jak jsem řekl, liberální. Myslím tím, že třeba gejové tady mají naprosto úžasné možnosti se uplatnit. Je to město květinových dětí ze 60. let v těch fantastických oblastech kolem Golden Gate Bridge nebo kolem Bay Bridge nebo kolem A.K. Ashbury, tak tam všude to vždycky hrálo hudbou. Květinové léto roku 1967 je dodnes slavné právě z tohoto města.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. My pokračujeme v našem víkendovém hlašování. 2/3 Čechů vyrážejí o prázdninách do zahraničí a stejný počet lidí si udělá dovolenou doma. Někteří z nás si tedy dopřejí více volna. Kde jsou podle vás lepší prázdniny? Doma nebo za hranicemi? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli bude 14 hodin, do zpráv v celou si ale ještě určitě zahrajeme hudební dvojici a budou to závodní písničky, protože v roce 1987 se na nově vybudovaném Masarykově okruhu v Brně uskutečnil první motocyklový závod. Takže Věra Martinová, Jan Kaneza, poslední rally, ale jako první katapult a půlnoční závodní dráha. Hezký poslech.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Hudební dvojice
3: a neb Vrána k vráně sedá.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Rádio Český impuls. Hraje ve vašem televizoru.
2: Jednoho dne se to stane a já budu

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkný den. Omezení po nehodě autobusů na Znojemsku se chýlí možná ke konci. Dva autobusy s cestujícími se srazily kolem 9:30 dopoledne u Lechovic. Silnice by podle policie mohla být průjezdná nejpozději kolem 15:00 odpoledne. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 10 má zranění středně těžká a těžká. Mluvčí záchranářů to řekla agentuře ČTK. Autobus přijíždějící od Brna vrazil do druhého, který na hlavní silnici vyjížděl z vedlejší. Hlavní spojnice mezi Brnem a Znojmem je uzavřená. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice. Mluvčí záchranky doplnila, že z pohledu záchranné služby jde o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě je 13 posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod Národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi milionu turistů. Kvůli havarijnímu stavu ale potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová aspoň z části. Vysvětluje to mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
2: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezony, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky. V tom výběhu je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
1: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro. Domažlice mi teď v létě večer chodí místní ponocný. Vždy v pátek a v sobotu v 9 a v 10 večer zaspívá na náměstí Zdráva s Maria, ohlásí, kolik je hodin, zatroubí na roh, pozvedne lampu se svíčkou a pokyne k šikmé domažlické věži. Starosta Domažlic Stanislav Antoš nám prozradil, že něco podobného ve městě měli překvapivě i v dobách socialismu. V nových poměrech tradici udrželi a dokonce prohloubili. Našli totiž toho pravého ponocného.
3: Je to díky tomu, že ponocního u nás vykonává Roman Holub, který s touto figurou doslova srostl v tom nejlepším slova smyslu a je skutečně tam ponocný.
1: Zoo Brno vyhlásila ptačí pátrání. Hledá uprchlého jeřába daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby ho vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Po odvysílání reportáže v televizi totiž lidé informační linku zahltili telefonáty o spatření divného ptáka. Zítra bude postupně přibývat mraků i přehánkových nebo bouřkových. Bouřky můžou být místy i silné. Naměříme od maximálně 21 stupňů v západní polovině Čech až po 30 na Moravě a ve Slezsku. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. Jako první zpívá Karel Zich písničku Není všechno.

přeznám tu vledu zrádnou, při níž starci vládnou a ještě holku žádnou Bůh neuchránil proti ní. No a ten, kdo slova lživá, sladkým hlasem zpívá.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: František Ringočech spolu s Markétou Muchovou právě dospívali na Českém impulzu písničku Dobrý den. Za chvíli už nás čeká pořad Máme Česko rádi. Představíme vám mlýn v jihomoravském Ruprechtově. Svého času byl považován za technickou špičku. Proč? To se dozvíte už za několik málo okamžiků, ale ještě předtím naše letní kino s Českým impulzem. Zahrajeme písničku z filmu Léto s kovbojem. Já se znám, zpívá Marie Rotrová.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Pěkné sobotní červencové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Přestáváš snít od skupiny Turbo, ale teď už pořád máme Česko rádi. Hana Kracíková představí zajímavou technickou památku, a to větrný mlýn v Ruprechtově.
1: Máme Česko rádi.
2: Kdo zavítá do okolí Vyškova, může narazit na jeden z posledních větrných mlýnů v Česku. A protože se v téhle technice přece jen moc nevyznám, volám rychle Mirka Tausiga z Pražského klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den, Hanko. Tak co máte na srdci?
2: Četla jsem o větrném mlýnu Ruprechtov, ale netroufla bych si o něm sama povídat posluchačům. Zjistila jsem například, že je to taková větrná turbína. To znamená, že nebyl na mouku, na mletí.
3: To samozřejmě byl, ale tenhle mlýn byl jedním, nebo možná úplně jediným, který byl postaven pokrokovým, velmi technicky řešeným způsobem a měl mnoho vymožností, jako například regulaci lopatek podle toho, jak silně a odkud foukal vítr.
2: A proč se tedy neujal víc, když to byla taková výhra?
3: On to byl skutečně úžasný stroj, jenže měl spoustu nedostatků. Těžko se scháněly součástky, byl docela složitý a hlavně od 19. století, od 90. let se začal rozvíjet motorový systém mletí a tedy vítr začal upadat do zapomnění.
2: To je proto, že větrné podmínky jsou nevyspytatelné, že když nezafouká, tak nemeleme.
3: Tak to je druhý hlavní důvod. Samozřejmě dneska už je mlýn Ruprechtov úžasným turistickým cílem.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český Impuls právě dospívala Věra Špinarová. No a za pár chvil už budou 3 odpoledne, ale před zprávami v celou si ještě určitě dáme Impulzovic krabičku. Dneska pro vás vybírala Lucie Vondráčková a vybrala si písničku Saxana. Zpívá Petra Černocká. Já přeju příjemný poslech.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Petru Černockou určitě všichni dobře znáte, ale málo kdo ví, že je to velká milovnice zvířat a můžu vám říct, že vždycky, když najde nějaký opuštěný koťátko, tak si ho vezme k sobě. Takže tady je Saxana, která miluje zvířata.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. A začínáme zajímavostí. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století za Rakouska-Uherska. A to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně, a po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chinin nebo kokain, radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy, a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od Klubu českých turistů. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. Měli by si je zahrát se svými potomky, aby se ujistili, že je tam neohrožují žádní predátoři. Tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
2: Ty favoriti zůstávají stejní, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců. Až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
1: Nejvíc zranitelní jsou u počítačových her především malí chlapci. Podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci by se schůzkou s neznámým člověkem souhlasilo přes 20% chlapců. Dívky jsou méně důvěřivé. Ven by šlo jen 14% z nich. Evropská komise představila dlouho očekávanou revizi systému emisních povolenek. Ta podle analytiků přináší spíše mírné úlevy pro průmysl, ale žádnou úlevu pro domácnosti. Komise sice zachová bezplatné povolenky i po roce 2030 a zpomalí tempo jejich snižování, nově je ale přísně podmíní investicemi do dekarbonizace a elektrifikace. Firmy dostanou 80% povolenek předem a zbytek až po realizaci čistých technologií. Podle expertů sice tyto kroky sníží riziko prudkého růstu nákladů pro podniky, ale hrozí, že elektrifikaci průmyslu nakonec zaplatí běžní spotřebitelé. Návrh, který nově počítá s dražbami povolenek po roce 2040, je teprve na začátku schvalovacího procesu a podle analytiků bude nutné dále tlačit na zachování evropské konkurenceschopnosti. Píše o tom ČTK. Zítra čekáme polojasno, na západě postupně i jinde pak oblačno, zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy i bouřkami. Odpoledne a večer bude od západu ale srážek ubývat a pak také oblačnosti. Naměříme k tomu 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou sobotu vám přeju. Zprávy v 15 hodin právě skončily, před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první pouštím Lenku Filipovou a její Zamilovanou. Já jsem taky Lenka, ale Haluzová, jsem s vámi celé odpoledne. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Český impuls. Lojzo?
1: Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.

stačím, i mám ucpat, milá Lízo, řekni čím.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, mílojzo, mílojzo, mílojzo, taky na moč, mílojzo, mílojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mlázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mílojzo, zkus vodu, mílojzo, mílojzo, ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést, mílojzo, mílojzo, a v čem ji mám přinést, mílojzo, řekni v čem.
1: No vem si větro,
0: vědro má vědro.

0: Ostravě dospíval na Českém impulzu. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Posloucháte rádio pro radost ze života. Za pár chvil už nás čeká hudební kalendář. Tentokrát bude o písničce Táta, máma a syn od Václava Neckáře. Ale ještě předtím vám pustím další písničku z našeho letního kina. Tentokrát bude ze seriálu Sanitka, kdo by ho neznal. Můj čas, Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Nejvyšší čas na hudební kalendář. Spolupráce na celý život se dá navázat třeba v hotelovém pokoji. Potvrzuje to textař Jan Krůta, se kterým se povídal náš expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Pane Kruto, pojďme zavzpomínat na písničku, v níž se objevuje celá taková malá rodinka. Samozřejmě mluvím o té s Václavem Neckářem.
3: Písnička Táta, máma a syn je moje asi nejstarší písnička s Vaškem Neckářem. Realizovali jsme ji těsně potom, co jsem já přišel jako mladý a neskušený do rádia, ale jako hudební redaktor taky, a v Mladém světě v časopise jsem pracoval jako normální psavec Ingoust a dostal jsem za úkol natočit jeden den s Václavem Neckářem. Takže jsem s Vaškem jel na nějaký kšeft, spali jsme dokonce spolu na pokoji, takže jsme celou noc propovídali a potom se rozvinula normálně ta naše spolupráce a zvlášť u téhle písničky bylo asi pojítkem to, že jsme měli oba malé syny. Takhle vznikla ta písnička.
2: Navázali jste třeba i blízký kamarádský vztah s Václavem?
3: Ne, víte co, tohle je poměrně častá otázka. Publikum předpokládá, že se s tím interpretem vídáte a jste největší kamarádi a tak dále, ale ono to tak není. Oba jsme jako byli záhy profesionálové a tudíž já jsem dělal pro 80, dneska už asi 90 interpretů a kapel. Jo. My jsme byli blízcí, když jsme se potřebovali, jako když potkáte kamaráda po 10 letech a byl to kamarád, tak navážete skoro, jako kdybyste se viděli včera. A já jsem se svými interprety vždycky byl v bezvadných vztazích kamarádských, ale vídali jsme se prostě zřídka.
2: Naštěstí nezřídka se na rádiu Český impuls hrají skvělé písničky, takže jednu si dáme, Václav Neckář s krásným textem Jana Krůty, který byl mým dnešním hostem.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: českém impulzu právě Petr Rezek dospíval písničku Rozdíly. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice, budou to potulné písničky. Karel Gott bude zpívat Krev toulavou a jako první František Nedvěd Kočovní herci. Dnes je to 5 let, co František Nedvěd odešel. Příjemný poslech.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. U Olexovic na Znojemsku se dopoledne srazily dva autobusy s cestujícími. Nehoda si vyžádala 47 zraněných. Pro záchranáře šlo o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě zasahovalo 13 posádek, včetně vrtulníku a velkokapacitní sanitky. 7 lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Mezi lehce zraněnými je i jedno dítě. Podle policie autobus jedoucí od Brna narazil do druhého vozu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší komunikace. Dechové zkoušky řidičů byly negativní. Klíčový silniční tah mezi Brnem a Znojmem byl kvůli odklízení následků 5 hodin zcela uzavřený a doprava je v místě nadále řízená kyvadlově. Ceny paliv se budou znovu řídit trhem. V pondělí končí vládní regulace na pohonné hmoty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už pominula mimořádná tržní situace a ke státnímu zásahu do cen benzínu i nafty už není důvod. Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že se to může u čerpacích stanic výrazně projevit. Podle něho konec regulace dopadne hlavně na naftu.
2: Lidé, kteří třeba uvažují dlouhodobě a tankují za své, to znamená, nejsou to řidiči firemních vozů, zejména pokud tedy tankují naftu, určitě velice mohou ušetřit, pokud tedy natankují ještě třeba o tomto víkendu.
1: Konec zastropovaných cen půjde ruku v ruce s návratem spotřební daně na původní úroveň. Právě u nafty jen ona samotná zapříčiní zdražení o více než 2 koruny. Plavby výletní lodí na Hracholuskách komplikuje sucho. Oproti optimální úrovni je hladina přehrady na Plzeňsku o 1,25 metru níže. Pro polovinu července jde o 3. nejnižší údaj v historii.
3: Loď Josef Schwamberg, nově pojmenovaná po dlouholetém kapitánovi, v současnosti vyplouvá na trasu mezi přístavištěm Hracholusky Transcamp u Hráze a železničním mostem na 36. říčním kilometru. Kvůli obavám z dalšího poklesu hladiny se provozovatelé pouštějí do úprav mol v Transcampu a na Radosti, aby loď mohla bezpečně přistávat. Od května je přitom udržován jen minimální odtok z přehrady. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
1: Dnešní los pražského tenisového turnaje Live Sport Prague Open rozhodl o soupeřkách pro české hráčky. Obhájkyně titulu a nasazená jednička Marie Bousková zahájí svou cestu proti Španělce Jessice Bulzasové. Předloňská wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková se v úvodu utká s kvalifikantkou. Turnaj, ze kterého se na poslední chvíli odhlásily hvězdy jako Sakariová nebo Lineteová, letos hlásí velký návrat. Po 16 letech se ze Stromovky stěhuje na kurty na pražské Štvanici. Hlavní soutěž vypukne v pondělí a vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 26. července. Zprávy končí, pro vás dál vysílá Zdeněk Sekanina. Zítra čekáme zpočátku polojasno, na západě se pak postupně obloha zatáhne, bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Odpoledne a večer od západu ale srážky budou ustávat a pak také oblačnosti. Naměříme v západní polovině 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách až 25 a na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života ty největší hity 60. až 80. let. Hned na úvod písnička Největší z nálezů a ztrát od Michala Davida.

0: sobotní odpoledne. Na rádiu Český impuls právě Jarek Nohavica dospíval písničku Jdou po mně jdou. V následujícím budovním bloku se můžete těšit na další písničku z našeho letního kina, bude tentokrát pohádková. Z pohádky Princové jsou na draka, Jan Kaněra bude zpívat Je statisticky dokázáno. Ale teď mám pro vás scénku. Jestli pak víte, co je to psuna? No tak to je vymoženost let minulých. Se zkratkou psuna se totiž skrývá podnik Perte se u nás. Jeho výhody odkryje Jaroslav Štercl, který představí i další nečekané možnosti, jak se obrákovat.
1: Velectěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik vzrušení poskytly paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají. Zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Kdybyste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z tohož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy již nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psuna vás volá. Psuna vás ve. Psuna, to je zkrátka podniku, berte se u nás. U nás si vylejete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas, se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. José Malvazia, miláček hysterických žen. Náš José, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. 15 hodin pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1,37 korun. Facka mířená 2,15 korun. Facka s rozbijem 5,10 korun. A proto neperte se doma, perte se u nás!

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za chvíli se budeme zase smát, a to s Felixem Holzmannem, který se rozpovídá o svojí manželce. Ale ještě předtím několik písniček, zazní třeba Klíč pro štěstí od Marie Rotrové a Jiřího Bartošky.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

pamatuješ, že si ráno zavolala? Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Když okna...

0: Písničku Už nejsem volná právě dospívala Petra Janů. Do zpráv v celou zazní třeba ještě Miss Moskva od Jiřího Korna. Na českém impulzu teď ale slibovaná špetka humoru. Felix Holzmann se známému chlubí svojí manželkou. František Budín, tak ten se nestačí divit.
1: Dobrý den, pane Lajbo.
2: Dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
1: Ale jen tak náhodou. No a vy?
2: Tak já taky tak náhodou nějak.
1: No, kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
2: No jo. A hned oba dva, že jo.
1: Vy se tady zotavujete, jo?
2: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
1: Jo, ale dobře vypadáte.
2: Tak?
1: No.
2: A já si ty Tatry.
1: No jo, vy jste byl v Tatrách?
2: Ne, já ne, ale manželka, víte?
1: A vy už jste ženatý?
2: No tak trochu, no.
1: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
2: Koho?
1: Jo.
2: No právě mou manželku.
1: No to já vím, já myslel jako, jestli ji neznám, víte, takhle.
2: Tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedině snad, no.
1: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
2: No taková vysoká, no. Ovšem mu nikde ta výška, tak spíš tak jako do šířky.
1: Tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
2: Jak? No, skoro normálně. A počkejte, lidi vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
1: No tak to jo, to ano.
2: No víte, a znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou
1: jo,
2: štíhlou, mladou.
1: Taková hezká mladá blondýnka.
2: Mladá štíhla.
1: No jo, tak tu jsem znal.
2: Znal jste?
1: No, samozřejmě.
2: No vidíte, no tak ta to není, že jo? Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
1: No, tak počkejte, tak tu znám taky.
2: Jo?
1: Jo, taková silnější, že jo?
2: No, no.
1: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
2: jo? No, její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidské obličej, jestli ona...
1: Tak to já už vím, která, jo. Taková starší.
2: No, starší, jo, no. Jinak vypadá ještě mladě, takhle.
1: Mladě?
2: Jo, no.
1: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
2: Tak počkej, co bychom se... Víš, já tady mám někde fotografii. No, hlejte, tady, to je ona.
1: No, tak přece no. To je ona. No. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, když tady vypadá nejmí na 40.
2: No, vidíte, je 53.
1: No, tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
2: No, to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
1: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Lajbl?
2: No už dávno, ještě za svobodná.
1: Tak to je jako samozřejmě.
2: No, já myslím,
1: jo.
2: Že to víte právě.
1: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
2: Já?
1: Jo.
2: A s kým?
1: No přece s vaší paní.
2: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo co?
1: Ne.
2: Depak.
1: Takže se vlastně nerozvádí.
2: Ale depak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
1: No jo.
2: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach, bože, kéž by to byla pravda.
1: Že jo, já jsem si to taky myslel. Já přece vaší paní dobře znám.
2: No.
1: Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
2: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
1: Ne, to já nemyslel, já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
2: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná, já nevím, co myslíte právě, víte?
1: Neměla ona náhodou taky pleš?
2: Pleš?
1: Jo.
2: A myslíte na těle?
1: Ale přece na hlavě.
2: Jo, na hlavě, aha. Ne, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
1: No tak to jsem myslel jako jaksi tu pleš.
2: Jo, tu pleš, ano, no. To ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
1: Kde jinde?
2: No kde jinde, jo. No to je pravda.
1: A to ona nosí paruku, nebo co?
2: Paruku nosí, jo. Teď si každý druhý den nosí paruku, víte.
1: Myslím vás, a proč každý druhý den?
2: Tak to by si lidi tak pozvol nazvykali na to, víte.
1: No. A že jste si bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
2: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
1: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
2: Tak to tu má menší, jo.
1: A už ten celkový její zjev, já jsem mi, myslím, tuhle viděl, ale v letadle. Ale...
2: Ne, tak to si opletete, pane Škrundle.
1: Jo.
2: No určitě.
1: No tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
2: Určitě si opletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manžel.
1: Jete, to ona se tak bojí letět v letadle.
2: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
1: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy?
2: A dejte pokoj, já mám na štíří, pane Škrundle.
1: No tak, že jste si ji bral, nebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
2: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát, jak si hlavně k navyknutí, pane Škrundle.
1: No, tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíst?
2: Já bych se dal rozvíct, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
1: A prosím vás, na co, pane Leibl?
2: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
1: Pro klána krále, a proč, pane Leibl?
2: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace.
1: A víte, je. No, tak...
3: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Chystaný přechod na výpočet podpory na bydlení podle 77 okresů v rámci nové superdávky lépe zohlední regionální rozdíly v cenách nájmů. Podle analýzy PAK Research ale státu u menších regionů chybí dostatek robustních dat pro správné nastavení limitů. U početnějších rodin v menších okresech hrozí, že se cenové stropy budou počítat z příliš malého vzorku domácností, což může vést k ročním výkyvům nebo ke zkreslení cen kvůli spekulantům s chudobou. Nedostatek dat už dříve způsobil paradox, kdy měly mít větší rodiny nižší limity než menší domácnosti, což museli poslanci narychlo opravit pojistkou. Ministerstvo práce sice obavy odmítá s tím, že jeho data vycházejí ze 100 tisíců dávek, analytici ale přesto doporučují jako stabilnější řešení rozdělení okresů do 6 cenových pásem. Před rokem ovládl léto Los Emil. Ukázal se jako nejzdatnější turista střední Evropy. Nejvíce času u nás strávil na Zlínsku.
4: Statný mladý sudokopitník to vzal z Polska přes Opavsko a pak se o prázdninách usídlil u nás na Zlínsku. Tady se mu muselo nesmírně líbit, strávil tu více než polovinu prázdnin. Přes Jižní Moravu se potom vydal do Rakouska. S nástupem podzimu, kdy se samo ohrožoval u dálnice, ho specialisté uspali. Dočasně skončil na Šumavě, kde je větší losí populace. Poslední zprávy hovoří o tom, že se občas mrkne i do Bavorska. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
3: Ústavní soud vydal stopku. Definitivně odmítl stížnost rodiny, která požadovala odškodné přes 100 000 korun od cestovní kanceláře, a to za dramatický zážitek z dovolené na Madagaskaru. Manželé se sotvaročním synem se na ostrově Nosy Iranja vydali přes písečnou kosu na sousední ostrůvek. Při zpáteční cestě ale uvěznil příliv a silné vlny. Rodina vinila delegátku, že je dostatečně nepoučila o rizicích, ale podle verdiktu nejvyššího i ústavního soudu si za nebezpečnou situaci mohou turisté sami. Vyšlo totiž najevo, že vyrazili na vlastní pěst bez čekání na delegátku a navíc ignorovali varování ostatních výletníků, kteří je před nastupujícím přílivem výslovně varovali. Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci. Bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29-letá světová šestka o zákroku informovala na svém Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše proběhlo v pořádku. Bližší detaily k operaci ale nespecifikovala. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Zítra čekáme zpočátku polojasno, na západě se pak postupně obloha zatáhne, bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Odpoledne a večer od západu ale srážky budou ustávat a pak také oblačnosti. Naměříme v západní polovině 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách až 25 a na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Jsou 3 minuty po 17. hodině a na Českém impulzu právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu s datem 18. července a první písničku, kterou v této hodině pouštím, je Správně holky, hlaste se od Vítězslava Vávry.

vám krásnou sobotu s rádiem Český impuls. Pokud byste se večer rádi podívali na něco pěkného v televizi, nevíte úplně na co? Nechce se vám hledat? No tak vydržte. Za několik málo chvil se přihlásí Saša Hemla se svými televizními tipy. Předtím si ale ještě zahrajeme, těšit se můžete na další písničku z našeho letního kina, protože celé léto vám vždycky takhle kolem čtvrt hrajeme jednu písničku z českého filmu, seriálu nebo pohádky. Tentokrát to bude ze seriálu Chalupáři. Zazní Když máš v chalupě orchestrion, Valdemar Matuška na Českém impulzu. Hezký poslech.

0: Krásnou sobotu s datem 18. července vám přeju z Českého impulzu. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Rybičko zlatá přeju si od Hany Zagorové. No ale teď už se s přáním pěkné soboty přidává i Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Vy tomu, přátelé, zřejmě nebudete věřit, ale je to čiročirá pravda. Po zázracích přírody nabízí ČT1 opakování, už nevím kolikáté, Chalupářů. Je to tak a ne jinak. Pánové Kemrsovák opět vstoupí do vašich příbytků, pokud v 21.25 navolíte ČT1. Po dva večery jste mohli sledovat boj Roberta Langna alias Toma Hankse s nepřáteli církve. Dnes v dalším snímku natočeném na námět Dana Browna se náš hrdina probouzí v italské nemocnici s naprostou ztrátou paměti. To se stalo v důsledku střelné rány, která mu poranila hlavu. A děsivé vize na sebe nedají dlouho čekat, stejně jako policistka, která ho údajně přišla do nemocnice vyslechnout a chránit. No a co z toho vyplyne, uvidíte v thrilleru Inferno ve 2020 na Nově. Na Primě pak pokračují Zákony vlka. Z minulého dílu víme, že starosta Pokorný, který zastřelil galeristu Karase, je ve vyšetřovací vazbě a v jednom z jeho automobilů na převoz dřeva se našla větší suma peněz, ale také usmrcený řidič. Třetí do páru, to je název dnešní epizody Zákonů vlka ve 20.15 na Primě. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla písnička Měli jsme se potkat dřív od Marie Rotrové. Nám se blíží konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na Štěstí je krásná věc od Richarda Millera. Večer po 19. hodině vám budeme hrát country, folk a tramské písničky. Já Lenka Hluzová se pro dnešek loučím, uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý, mám cít.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Na jihu Moravy pokračuje masivní úhyn ryb na řece Dyji pod novomlýnskými nádržemi. Kvůli přemnoženým sinicím a kritickému nedostatku kyslíku ve vodě tam podle odhadů Moravského rybářského svazu uhynulo už nejméně 8 tun ryb. Na místě odčerpávají vodu a okysličují ji desítky dobrovolných hasičů a rybářů. Podle šéfa svazu Miroslava Láníčka jsou současná opatření finančně i personálně extrémně náročná a situaci je nutné řešit na ministerstvu, a to revizí manipulačních řádů, přehrady i přísnějším omezením fosforu v tekoucí vodě. A u vody zůstaneme, u řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jsou jim nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z Agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
2: My máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám ta takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
1: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata. Budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Evropská komise zkritizovala Česko za nulový posun v revizi pravidel o střetu zájmů. Vyjádřila vážné obavy o nezávislost veřejnoprávních médií. Unijní exekutivě vadí poslanecký návrh, který by zúžil zákaz dotací a zakázek pro firmy ovládané členy vlády i chystané zrušení koncesionářských poplatků zavedené novou vládou. Komise upozorňuje, že veřejnoprávní média čelí zvýšenému politickému tlaku na redakční směřování a vytýká Praze také chybějící registr transparentnosti vlastnictví médií nebo nadužívání zrychlených legislativních postupů. Naopak pozitivně hodnotí vysokou míru vnímané nezávislosti české justice a dobře fungující disciplinární systém pro soudce. Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a více než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů více než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem nedělního finále mezi Španělskem a Argentinou. Zítra čekáme zpočátku polojasno, na západě se pak postupně obloha zatáhne, bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Odpoledne a večer od západu ale srážky budou ustávat a pak také oblačnosti. Naměříme v západní polovině 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách až 25 a na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Jsou tu opět zprávy s Honzou Vargou, hezký podvečer. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od příštího roku přesunout složitější onkourologické operace, například rakoviny prostaty nebo ledvin, výhradně do specializovaných center. Minister Adam Vojtěch změnu hájí celosvětovým trendem a vyšší bezpečností pro pacienty. Síť center chce rozšířit na 18 pracovišť. Proti záměru se ale bouří regionální nemocnice i kraje. Podle Asociace českých a moravských nemocnic a regionálních primářů hrozí prodloužení čekat dob a ztráta akreditací pro výchovu mladých lékařů, což by mohlo vést k postupnému zániku urologických oddělení v menších městech. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi milionu turistů. Kvůli havarijnímu stavu ale potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová, alespoň z části, což vysvětluje mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
2: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezony, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky v tom výběhu. Je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
1: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro. Přestavba tržního náměstí v Teplicích se znovu protáhne. Modernizace za skoro 50 milionů korun bude hotová nejdříve příští léto. Už jednou prodloužený termín přitom počítal s koncem letošního roku.
3: Kašny, lavičky, stromy a hlavně nová dlažba s osvětlením a dostupnými přípojkami pro pořádání nejrůznějších akcí, včetně farmářských trhů. Všechno už vzniká na tržním náměstí, jenže nejde to tak, jak se předpokládalo. První zdržení způsobil zloděj, který rozkrádal materiál. Zmizelo přes 80 metrů kabelů, včetně těch právě položených. Nejnovější zpoždění pak teplický magistrát zdůvodňuje nečekanou úpravou projektu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Bratislavou dnes prošel pochod hrdosti Duhový Pride, kterého se podle organizátorů zúčastnilo zhruba 10 000 lidí. Účastníci 16. ročníku, jehož hlavním tématem byla odvaha v polarizované společnosti, vyrazili na průvod z náměstí u úřadu vlády a z bezpečnostních důvodů předem nezveřejnili trasu. Dav opět symbolicky prošel kolem bývalého gejbaru, kde střelec v roce 2022 zavraždil 2 lidi. V jiné části slovenské metropole se souběžně konal 14. ročník konzervativního pochodu Hrdí na rodinu s nižší účastí. Akce se uskutečnily v době, kdy nevládní organizace varují před oslabováním práv LGBT plus komunity na Slovensku a premiér Robert Fico prosazuje zákaz uznávání zahraničních stejnopohlavních sňatků. Zítra čekáme zpočátku polojasno, na západě se pak postupně obloha zatáhne, bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Odpoledne a večer od západu ale srážky budou ustávat a pak také oblačnosti. Naměříme v západní polovině 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách až 25 a na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Tři rakve velké a dvě prostřední. Asi na 20. kilometru stopnul to auto kluk v modrým svetru. Vyšvih se svižně na ložnou plochu, zrovna když začalo pršet trochu i schod.

léčebný alkohol posílil kondici, na večer vyšli ven s úsměvem na líci, nevadil deštík jim z nebe se valící, auťáky stopujou na ulici. Projela spousta aut i pár kobyl, až je vzal zrak.

popadly panice. Rázem je tu jejich konečná stanice, za jízdy skáčou přes postranice. Lakatoš Fero se vrhnul z korby, zaryl se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padlo kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s Vlekem tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk, Gejzovice z brucho prejel gazyk. Divil

Co z tribuny kynul, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě odejdem stejně. A zřejmě odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

kasa už prapory zvinula, sedím tu poučem, průsady zminula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne, jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, po spodě hrajou se pí...

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Pražský okruh je kompletně uzavřený, a to v úseku mezi exitem 16 Slivenec a exitem 19 Ořech, a to kvůli demolici dvou starých nadjezdů. Omezení potrvá do nedělních 11 hodin, silničáři mosty bourají proto, aby pod novými konstrukcemi mohli v budoucnu rozšířit okruh na 6 pruhů. Oficiální objízdná trasa pro transitní dopravu vede přes pražské tunely, zatímco sjezdy na Slivenec a Ořech zůstávají otevřené pouze pro místní obyvatele v osobních autech. Práce za 207 milionů korun provádí firma Skanska. Samotná demolice byla kvůli problémům s podložím o měsíc odložená. Nové nadjezdy by měly být hotové do konce roku. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová posílá předžalobní výzvu bezpečnostnímu analytikovi Milanu Mikuleckému, a to kvůli jeho komentáři na serveru novinky.cz o nákupu letounů Embraer C-390 Millennium. Černochové vadí kritika ceny zakázky i označení shopaholik Jana, které považuje za šovinistickou osobní urážku. Ministryně analytika viní z manipulace s daty, protože cenu celého projektu, zahrnujícího i výcvik nebo logistiku, pouze mechanicky vydělil dvěma a označil český nákup za nejdražší v porovnání se zahraničím. Mikulecký jakékoliv překrucování informací odmítá, na svém textu trvá a vyzval Černochovou, aby na místo právních kroků raději zveřejnila podrobný položkový rozpad ceny kontraktu. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
2: Desítkou, dvanáctkou klasika a apou už se vlastně vaří, ale dokonce i zraje. Ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
1: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem, proto má název Jindra. Maďarský prezident Šuljok oznámil, že podepsal ústavní dodatek. Tím končí jeho prezidentský mandát. Tuto ústavní novelu, jejímž deklarovaným cílem je obnovit demokracii založenou na právním státě, schválil maďarský parlament v pondělí. Krok přichází v době zásadních politických změn v zemi. Nový premiér Maďar totiž označuje končícího prezidenta za loutku strany Fidesz, bývalého předsedy vlády Orbána. Ten letos přišel o moc po 16 letech u kormidla. Zítra čekáme zpočátku polojasno, na západě se pak postupně obloha zatáhne, bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Odpoledne a večer od západu ale srážky budou ustávat a pak také oblačnosti. Naměříme v západní polovině 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách až 25 a na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat z neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

směrem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

z nás nevtíčího klíma. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína.

ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději

jsi ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Čeští řidiči a nakupující nadále masivně jezdí za nákupy do Polska. A to i přes mírný pokles tuzemských cen potravin a zastropování benzínu a nafty. V sobotu vzali útokem tržnici v Zabelkově a čerpací stanice v příhraničních Chalupkách. Lidé z Moravskoslezského kraje si pochvalují především výrazné úspory u pohonných hmot, zejména u LPG, které v Polsku vychází zhruba o 5 korun na liter levněji než v Ostravě, ale ušetří také na benzínu. Z tržnice Češi odvážejí hlavně levné balení okurek, nakládaček, brambor, paprik, sýrů a toaletních potřeb. Mnozí zdůrazňují, že polskou zeleninu a ovoce kupují nejen kvůli ceně, ale i kvůli lepší chuti. Naopak nákup masa se už podle některých zákazníků vyplatí spíše v Česku. Policisté po pondělní nehodě europoslance Filipa Turka v centru Prahy neprovedli test na drogy, protože k tomu podle nich nebyl důvod. Turek, který se svým Mercedesem narazil do nemocničního vozu a ten skončil na střeše, podstoupil pouze dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Politik jakékoliv zavinění odmítá a tvrdí, že řidiči převozové Fabie zachránil život. Podle záběrů z městských kamer ale Turek projel křižovatkou rovně z pruhu určeného výhradně pro odbočení. Míru zavinění policie dál vyšetřuje. U řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jim jsou nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z Agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
2: My máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám to takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
1: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata. Budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Před rokem ovládl léto Los Emil. Ukázal se jako nejzdatnější turista střední Evropy. Nejvíce času u nás strávil na Zlínsku.
3: Statný mladý sudokopitník to vzal z Polska přes Opavsko a pak se o prázdninách usídlil u nás na Zlínsku. Tady se mu muselo nesmírně líbit, strávil tu více než polovinu prázdnin. Přes Jižní Moravu se potom vydal do Rakouska. S nástupem podzimu, kdy se samo ohrožoval u dálnice, ho specialisté uspali. Dočasně skončil na Šumavě, kde je větší losí populace. Poslední zprávy hovoří o tom, že se občas mrkne i do Bavorska. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Iránský duchovní vůdce Mojtaba Chamenei prohlásil, že podpis amerického prezidenta je bezcenný. Tehrán dnes pozastavil plnění svých závazků z memoranda a porozumění. Podle písemného prohlášení nového vůdce, který v úřadu nahradil Aliho Chameneiho, zabitého v únoru při izraelském útoku, Spojené státy dohody opakovaně porušily. Memorandum přitom mělo být klíčovým krokem k ukončení probíhajícího válečného konfliktu v regionu. Zítra bude zpočátku polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: cestou, ne cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

košík. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp.

že jsem dvě piva špujík. A než jsem se vám otočil, motor džípu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu začerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Jsme na začátku zpráv s Honzou Vargou a já přeji příjemný poslech. Pražský okruh je kompletně uzavřený, a to v úseku mezi exitem 16 Slivenec a exitem 19 Ořech, a to kvůli demolici dvou starých nadjezdů. Omezení potrvá do nedělních 11 hodin. Silničáři mosty bourají proto, aby pod novými konstrukcemi mohli v budoucnu rozšířit okruh na 6 pruhů. Oficiální objízdná trasa pro transitní dopravu vede přes pražské tunely, zatímco sjezdy na Slivenec a Ořech zůstávají otevřené pouze pro místní obyvatele v osobních autech. Práce za 207 milionů korun provádí firma Skanska, přičemž samotná demolice byla kvůli problémům s podložím o měsíc odložena. Nové nadjezdy by měly být hotové do konce roku. Středočeská policie vyhlásila pátrání po 46-letém vězni Josefu Hybkovi. Ten odpoledne utekl z nestřeženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Hledaný muž, který si odpikává trest za majetkovou kriminalitu, odjel kolem 15. hodiny na stříbrném jízdním kole s modrými prvky. Hybek je vysoký asi 175 cm, má krátké hnědé vlasy, modré oči a výrazné tetování na obou rukou. Naposledy na sobě měl černé kalhoty, zašpiněné od barvy a šedé triko. Mohl se ale převléknout. Jakékoliv informace o jeho pohybu přijmou policisté na bezplatné lince 158. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod Národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi milionu turistů. Kvůli havarijnímu stavu ale potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová aspoň z části, což vysvětluje mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
2: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezony, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky v tom výběhu. Je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
1: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro. Prezident Petr Pavel oznámí své rozhodnutí o případné obhajobě mandátu příští rok ve vhodném čase. Řekl to na debatě na festivalu Colors of Ostrava s tím, že na oficiální vyjádření je ještě brzy a nechce zemi zatěžovat předčasnou volební kampaní. Reagoval taky na tvrzení premiéra Andreje Babiše, podle kterého už Pavel kampaň dávno zahájil. Prezident to odmítl a naopak obvinil lidi kolem Babiše z vedení antikampaně, která mu má kandidaturu pro volby na začátku roku 2028 znechutit. Samotný Babiš už dříve svou opětovnou kandidaturu vyloučil a hnutí ANO chce o svém nominantovi začít jednat na začátku příštího roku. Kanada zažívá ohnivé peklo. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání tisíce lidí z domovů. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta.
3: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicaga nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Zítra bude zpočátku polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme k tomu na západě Čech 17 stupňů až 21 stupňů Celsia, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily,

z naší ulice, auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

dobře nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný chlodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat rutiku,

Can I hold you down? Yeah. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jo, jako já, kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší finej moudká. Jo, ho, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší finej moudká. Jo, ho, ho.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Do Česka se vrátí silné bouřky. Doprovázené mají být silnými nárazy větru a menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu s nízkým stupněm nebezpečí platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech pro nedělní den. V západní části zasaženého území na Vysočině a v části Jihomoravského kraje začne varování platit od 11 hodin dopoledne a potrvá do 16 hodin. Na východě republiky je pak výstraha vyhlášená od 15 do 19 hodin. Meteorologové zároveň upozorňují, že na jižní Moravě stále přetrvává vysoké riziko vzniku a šíření požárů, a to kvůli suchu a vysokým teplotám. A teď zajímavost. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století za Rakouska-Uherska, a to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně, a po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chynin nebo kokain, radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy, a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od Klubu českých turistů. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
2: Desítkou, dvanáctkou, klasika a apou už se vlastně vaří, ale dokonce i zraje jedenáctka. Ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
1: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem, proto má název Jindra. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů, vydá za ně stovky milionů korun, stát budou hlavně na sídlištích.
3: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru, zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad Zoo, Dinoparkem a amfiteátrem, a druhý, zatím největší, až pro 1000 aut, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci a bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29letá světová šestka o zákroku informovala na Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše proběhlo v pořádku. Bližší detaily k operaci ale nespecifikovala. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Zpočátku bude v neděli polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné, odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jdeme dál. České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7. den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Zapsáno v knihách vázaných kůži. Zapsáno kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A hobicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít.

ani jeden vlídnej tón. To snad nebyl vlastní

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začínají zprávy a u nich zdraví Honza Varga. Chystaný přechod na výpočet podpory na bydlení podle 77 okresů v rámci nové superdávky lépe zohlední regionální rozdíly v cenách nájmů. Podle analýzy Park Research ale státu u menších regionů chybí dostatek robustních dat pro správné nastavení limitů. U početnějších rodin v menších okresech hrozí, že se cenové stropy budou počítat z příliš malého vzorku domácností, což může vést k ročním výkyvům nebo ke zkreslení cen kvůli spekulantům s chudobou. Nedostatek dat už dříve způsobil paradox, kdy měly mít větší rodiny nižší limity než menší domácnosti, což museli poslanci narychlo opravit pojistkou. Ministerstvo práce sice obavy odmítá s tím, že jeho data vycházejí ze 100 000 dávek, analytici ale přesto doporučují jako stabilnější řešení rozdělení okresů do 6 cenových pásem. U řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jim jsou nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z Agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
2: My máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám ta takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
1: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata, budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Češi znovu objevují krásy slovenských Vysokých Tater. Míří tam ponejvíce vlastními auty, pak už se spoléhají na tamní elektrické vlaky.
3: Tatranská elektrická železnice spojuje Poprad se Starým Smokovcem a Štrbským Plesem. Dále míří také do Tatranské Lomnice a takzvaná Zubačka rovněž do Štrby. Teď je tam hodně plno. Slyšel jsem především slovenštinu, polštinu, češtinu, ale mimo jiné také němčinu a dokonce vlámštinu. Hostuje tu celá spousta, co se týče historie dopravy tady ve Vysokých Tatrách, tak ta začala na elektrické bázi už v roce 1908. Jan Čada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
1: Maďarský prezident Tamáš Šuliok podepsal kontroverzní novelu ústavy, čímž předčasně skončil jeho 5letý mandát, ze kterého neodsloužil ani polovinu. Ústavní změnu prosadil nový premiér Péter Maďar, jehož strana disponuje v parlamentu většinou a který Šulioka dlouhodobě označoval za loutku bývalého režimu Viktora Orbána. Podle novely se také transformuje ústavní soud a mění pravidla pro poslanecké mandáty. Zatímco končící prezident krok označil za porušení právního státu a expremiér Orbán varoval před vládní své vůlí, premiér Maďar oznámil, že pravomoci hlavy státu dočasně přebírá předsedkyně parlamentu a nový prezident bude zvolený do 30 dnů. Šuliok je po Novákové a Schmidtovi už třetím maďarským prezidentem v novodobé historii, který svůj mandát nedokončil. Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a více než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů více než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem dnešního finále mezi Španělskem a Argentinou. Zpočátku má být polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti, objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen sedm.

Sheila Maria. Úně už nemůže papat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, zláhle brandy popíjí.

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

kašli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

on sám to poznal brzy a nechal nám jen pár slov ryzích, nelidstvím, lidství zničen.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Do Česka se vrátí silné bouřky. Doprovázené mají být silnými nárazy větru a menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu s nízkým stupněm nebezpečí platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech pro nedělní den. V západní části zasaženého území na Vysočině a v části Jihomoravského kraje začne varování platit od 11 hodin dopoledne a potrvá do 16 hodin. Na východě republiky je pak výstraha vyhlášená od 15 do 19 hodin. Meteorologové zároveň upozorňují, že na jižní Moravě stále přetrvává vysoké riziko vzniku a šíření požárů, a to kvůli suchu a vysokým teplotám. A teď zajímavost. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století za Rakouska-Uherska. A to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně, a po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chinin nebo kokain, radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy, a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od Klubu českých turistů. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
2: Desítkou, dvanáctkou klasika a apou už se vlastně vaří, dokonce i zraje ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
1: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem. Proto má název Jindra. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů, vydá za ně stovky milionů korun, stát budou hlavně na sídlištích.
3: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru, zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad Zoo, Dinoparkem a amfiteátrem a druhý, zatím největší, až pro 1000 aut u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci a bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29-letá světová šestka o zákroku informovala na Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše proběhlo v pořádku. Bližší detaily k operaci ale nespecifikovala. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Zpočátku bude v neděli polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné, odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rosy a pak už jenom já. Zvolal jsem si sandály a bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Začínají zprávy a u nich zdraví Honza Varga. Chystaný přechod na výpočet podpory na bydlení podle 77 okresů v rámci nové superdávky lépe zohlední regionální rozdíly v cenách nájmů. Podle analýzy Park Research ale státu u menších regionů chybí dostatek robustních dat pro správné nastavení limitů. U početnějších rodin v menších okresech hrozí, že se cenové stropy budou počítat z příliš malého vzorku domácností, což může vést k ročním výkyvům nebo ke zkreslení cen kvůli spekulantům s chudobou. Nedostatek dat už dříve způsobil paradox, kdy měly mít větší rodiny nižší limity než menší domácnosti, což museli poslanci narychlo opravit pojistkou. Ministerstvo práce sice obavy odmítá s tím, že jeho data vycházejí ze 100 000 dávek, analytici ale přesto doporučují jako stabilnější řešení rozdělení okresů do 6 cenových pásem. U řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jim jsou nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z Agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
2: Máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám to takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
1: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata, budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Češi znovu objevují krásy slovenských Vysokých Tater. Míří tam ponejvíce vlastními auty, pak už se spoléhají na tamní elektrické vlaky.
3: Tatranská elektrická železnice spojuje Poprad se Starým Smokovcem a Štrbským Plesem. Dále míří také do Tatranské Lomnice a takzvaná Zubačka rovněž do Štrby. Teď je tam hodně plno. Slyšel jsem především slovenštinu, polštinu, češtinu, ale mimo jiné také němčinu a dokonce vlámštinu. Hostuje tu celá spousta, co se týče historie dopravy tady ve Vysokých Tatrách, tak ta začala na elektrické bázi už v roce 1908. Jan Čada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
1: Maďarský prezident Tamáš Šuliok podepsal kontroverzní novelu ústavy, čímž předčasně skončil jeho 5letý mandát, ze kterého neodsloužil ani polovinu. Ústavní změnu prosadil nový premiér Péter Maďar, jehož strana disponuje v parlamentu většinou a který Šulioka dlouhodobě označoval za loutku bývalého režimu Viktora Orbána. Podle novely se také transformuje ústavní soud a mění pravidla pro poslanecké mandáty. Zatímco končící prezident krok označil za porušení právního státu a expremiér Orbán varoval před vládní svévůlí, premiér Maďar oznámil, že pravomoci hlavy státu dočasně přebírá předsedkyně parlamentu a nový prezident bude zvolený do 30 dnů.